Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Šupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Penny nyní najdete Polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: Kaufland.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Teskovej cez podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dance Radio. Dance Radio.

Krásné dobré ráno, dáváte si Dance Radio 89 a 102,9 FM a taky ten nejlepší taneční playlist českým éteru. Právě nám dohrává Calvin Harris a Love Regenerator, Ellie Brown a pecka Movin', která nám vlastně jakoby startuje ten středeční ranní fresh. 7 hodin přesně právě teďkon, tak ještě jednou krásné dobré ráno. Pojďme se podívat na to, co si zahrajeme mezi 7 a 8. Čeká nás třeba Seal, The Right Life, Tiesto Radio Edit. Těšit se můžete taky na novinku v našem éteru. Wilkinson, Katy Alex a El

Máte přeju, ať máte co nejvíc na pohodu středu. A teď už pojďme se podívat na aktuální zprávy. Dance Radio News. Zásoby leteckého paliva se tenčí. Ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol nedávno varoval, že Evropě zbývá přibližně 6 týdnů, než i kvůli konfliktu na Blízkém východě dojdou. Pokud se jeho předpověď naplní, bez paliv bude Evropa na přelomu května a června. Krátce před hlavní sezónou zrušila cestovní kancelář Čedok odlety z letiště v Plané u Českých Budějovic na Krétu. Konkrétně se jedná o všech 18 odletů do Heraklionu. Klienti mají možnost odletět buď z Prahy, anebo jim cestovka nabízí kompenzaci 500 korun. Arsenal je po 20 letech ve finále fotbalové ligy mistrů. V odvětě semifinále doma udolal Atletico Madrid 1-0 po gólu kapitána Bukayo Saky a v součtu s remízou 1-1 z prvního duelu postupuje do boje o ušatý pohár. Počasí. Uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu, očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí ke 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

7 hodin 14 minut k tomu vysedáváte středeční Dance Radio na 89 a 102,9 FM a taky středeční ranní Fresh s Andy Roadem. Právě teďko nám dohrál pecka The Right Life, Tiesto Radio Edit od Síla, úžasná věc, takhle na start středečního dne. A já doufám, že budete mít pohodovej den, ať už dneska musíte vyřídit nebo zvládnout cokoliv, tak věřím tomu, že se vám dneska povede všechno v co nejlepším pořádku. Máme středu 6. května, svátek slaví Radoslav, takže přejeme samozřejmě všem Radoslavům všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a za chviličku už budeme hrát novinku v našem éteru.

0: čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
8: Jízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Dáváte si středeční Dance Radio na 89 a 102,9 FM, tohle je Kungs, Pecka Paris a my stále pokračujeme ve středeční krasojízdě, 7 hodin 31 minut k tomu, ještě jednou krásné ráno, pokud jste právě teďkon naladili Dance Radio, tak jste udělali dobře, protože my se aktuálně jdeme podívat na to, jaké počasí nás dneska čeká. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, denní teploty se v odpoledních maximech vyšplhají ke 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Možná byste měli být i připraveni na to, že odpoledních hodinách by nám mohlo trochu sprchnout, tak jenom ať jste na to ready, abyste pak neříkali, že ten Andy vám to ráno neřekl. Pojďme dál na muziku, Idris, Martin Solveig, Madeon, DVBS anebo taky Mac J.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Tady je středeční den z Rádio 89 a 102,9 FM a samozřejmě i ta nejlepší taneční muzika, kterou si vůbec můžete takhle po ránu do svých uší naladit. 7 hodin 48 minut, to je aktuální čas, blížíme se k 8 hodině raní a po 8 se podíváme na to, jaký dobrý skutek udělal jeden ze známých DJů a vlastně poukázal na to, že i on má srdce na správném místě. O co konkrétně se jedná, tak to si řekneme po 8 hodině. My do té doby si zahrajeme třeba Freemasons anebo Brookers Brothers, tak užívejte středeční ráno s Dance Rádiem.
1: Nicky Romero. Vodrzlej modílek s obrovskou zásobou muziky, kterou budeš chtít poslouchat pořád dokola. Nicky Romero a jeho show Protocol. Každou středu večer exkluzivně na Dance Rádiu.
2: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protocol on Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nicky Romero. Holandská superstar. A to nejzásadnější z elektro a Big Room House taneční scény. Ve středu v 8 večer.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
6: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
7: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
6: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Jedna minuta nás dělí od 8 hodiny ranní, tohle Rozala Everybody's Free právě teďko na 89 a 102,9 FM a my se pomalu, ale jistě přesouváme do druhé hodiny středečního ranního fresha. Vám ještě jednou přeju krásné ráno, pokud jste právě třeba teď se probudili a naladili jste ty nejvíc taneční vlny v českém éteru 89 a 102,9 FM a přeju vám všem naprosto pohodovou středu. Mezi 8 a 9 z muziky nabídnu třeba Dona Diabla a Got the Love. A těšit se můžete taky na Adama Bejera s peckou Close Your Eyes. Tak jdeme na to mezi 8 a 9, trošku zrychlíme. A tohle je jedna z těch věcí, kdy přidáme trošku na plynu. Tak jo, máte si myslím, že rozhodně na co těšit. 8 hodin, 1 minuta k tomu a my jdeme na zprávy. Dance Radio News. Zatímco dosud mohli mít nárok na sociální bydlení se zvýhodněným nájmem desítky tisíc lidí v nouzi, podle nových pravidel na něj má od podzimu dosáhnout jen několik tisíc. Zpřísnění podmínek připravil kabinet Andreje Babiše, který hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dneska začít finálně projednávat ve sněmovně. Čínská technologická společnost Huawei vstupuje do letošního roku s ambiciózními plány. Významnou roli v nich hraje umělá inteligence, která firmě pomáhá posilovat pozici na domácím trhu i navzdory rostoucím geopolitickým tlakům. Jednu z největších výzev kariéry má před sebou bojovník Leo Brichta, který 20. června v polské organizaci KSW zabojuje o titul pérové váhy. Může se tak stát prvním českým zástupcem, který v elitní evropské lize získá šampionský opasek. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech přiblíží k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

8 hodin a přesně na vteřinu 15 minut k tomu vy si dáváte Dance Radio na 89 a 102,9 FM. No a my se jdeme teď podívat na to, co jsme nakousli na konci minulé hodiny, protože nizozemský hitmaker Maupi, který udělal hit Drugs from Amsterdam, ukázal,

0: rôznych letů, tak je to vlastně díky tomu, co se ve světě děje. To není nic neobvyklého. No a samozřejmě Rachel měla namířeno do Miami na jeho vyprodanou show ve Factory Town v rámci turné Badass Behavior. A jenže ty aerolinky zrušily lety a všechny náhradní lety stály přes $500 a napsala na sociální sítě, že půjde teď kombreče do kouta, že nestihne svého oblíbeného interpreta. No a samozřejmě Maupí si toho všiml a dokázal zařídit na svoje vlastní náklady, že svoji nejvěrnější faninku dostal na svoji vyprodanou show. Já si myslím, že takovýhle gesta na hudební scéně nejsou ojedinělý, že to dělá takhle spousta interpretů. Každopádně big up Maupímu, že tohle to zvládnu a mně se vždycky líbí, protože ty příběhy jsou opravdu hezký. Takže to byl ten důvod, proč jsem vám to teď řekl. Pokud vy třeba máte taky nějaké vystoupení, jste DJové producenti a máte nějaký fanoušky, tak myslete na to, že když to bude možný, takže i vy můžete pomoct svým fanouškům je třeba dostat blíž k vám. Pojďme na muziku. Stardust, Adam Beyer, Cash Cash a nebo Disclosure.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Tady je středeční den s rádio 89 a 102,9 FM. Jedna z těch pohodových věcí a taky zároveň novinka v našem éteru. Disclosure, The Sun Comes Up, Tremendous, právě teďkon v našem éteru na 89 a 102,9 FM. 8 hodin 33 minut k tomu, my jdeme na počasí.
1: Počasí.
0: Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Odpoledne by nám mohlo na většině území České republiky sprchnout, tak na to buďte rozhodně připraveni. A denní teploty v odpoledních maximech vystoupí ke 22 stupňům. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Až na to pršení si myslím, že to je celkem na pohodu předpověď. Uvidíme, jestli se předpověď naplní, co se týče toho deště. Já teda doufám, že ne a že budeme mít takovej pohodovej jarní den. Pojďme na muziku. Loot Luxury, David Guetta, Disco Fries, Drum Sound, Bob Moses, anebo taky Dub Vision.
2: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Blíží se nám 9. hodina raní, vy si dáváte stále Dance Radio 89 a 102,9 FM a taky tu nejlepší taneční muziku v českém éteru. Bob Moses, Zu a pecka, která se jmenuje Desire, právě teďkon v našem éteru. My po 9. určitě budeme pokračovat dál s tím nejlepším tanečním playlistem. Dneska místo Katie tady bude Michael C, vlastně až do večera, takže dneska, jak já říkám, Michael bude mít celodenní šichtu, takový CDčko. No a my do 9. hodiny určitě zahrajeme ještě třeba Dub Vision, Into You, anebo Maisik a Marshall, Life is Simple. Tak užívejte stále středeční ráno s Dance Rádiem.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

Life is Simple právě teď v éteru na 89 a 102,9 FM. Majsik Maršála je to jedna z posledních věcí, kterou jsme hráli v rámci středečního ranního freše. Já se pro dnešek loučím, kdybyste měli dneska někdo toulky v Prahu, tak mě najdete v pražském klubu Duplex, kde se na vás budu těšit od 22 hodin. No a pokud ne, tak zítra standardně v 7 hodin ráno v ranním freši. Mějte se krásně, po 9 hodiny už Michael C a jeho dopolední drive. Mějte se, čau. Zásoby leteckého paliva se tenčí. Ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol nedávno varoval, že Evropě zbývá přibližně 6 týdnů, než i kvůli konfliktu na Blízkém východě dojdou. Pokud se jeho předpověď naplní, bez paliv bude Evropa na přelomu května a června. Krátce před hlavní sezónou zrušila cestovní kancelář Čedok odlety z letiště v Plané u Českých Budějovic na Krétu. Konkrétně se jedná o všech 18 odletů do Heraklionu. Klienti mají možnost odletět buď z Prahy, anebo jim cestovka nabízí kompenzaci 500 korun. Arsenal je po 20 letech ve finále fotbalové ligy mistrů. V odvětě semifinále doma udolal Atletico Madrid 1-0 po gólu kapitána Bukayo Saky a v součtu s remízou 1-1 z prvního duelu postupuje do boje o ušatý pohár. Počasí. Uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu, očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí ke 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásný dopoledne, tady je Dance Radio dnes za Katie. Zaskočím já tady Michael C. a mám pro vás opět až do 12. ten nejlepší taneční výběr. Podíváme se taky na víkendovou výluku metra a probereme hudební tipy. Pozvu vás i na Maideny, kde budu hrát v následujících dvou víkendech. Těším se na vás a samozřejmě budeme si dávat nejlepší taneční beaty přímo do vašich uší. Všechno naleznete jako vždy na danceradio.cz nebo v naší stejnojmenné aplikaci. Tak přeju skvělý poslech a díky, že ladíte Dance Radio.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma.

0: Adosit.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio.
5: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. I took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: Jsme Dance Radio, krásný dopolko. Mezi stanicema Kobylisy a Pražského povstání bude už od tohoto pátku 8. května do neděle 10. května uzavřeno metro. Důvodem je výměna zabezpečovacích zařízení ve stanicích linky C Florence a Vltavská a zavedena bude náhradní autobusová i tramvajová doprava, tak případně na to myslete, až je někam budete o víkendu vyrážet. Všechno bude jako tradičně už velmi dobře značeno a myslím si, že se nestratíte. Ode mě další muzika, vy si to užijte, super středu.
1: Dance. Dance Radio. Dance

0: stále hrajeme nejlepší taneční playlist, tady je Dance Radio, já jsem Michael C. a rád vás pozvu na Mejdany, kde budu hrát tento a příští víkend, tak vězte, že už tuhletu sobotu se představím opět v Roxy, a to na House Party, takovej pohodovej sobotní večírek, hraju od 23 hodin až do 1, se mnou taktéž Tadeas a Tokátko. Vidíme se v Roxy, příští pátek potom Majales Pardubice na Ibiza Club Evolution Stage od 18 a v sobotu potom jedna soukromá akce, kam vás bohužel nalákat nemůžu. Víc případně najdete u mě na Instači, kde mě naleznete jako Michael C. Další muzika před 10, potom zprávy jako Lega Andy.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Dance Radio. Dance Radio.

Zatímco dosud mohli mít nárok na sociální bydlení se zvýhodněným nájmem desítky tisíc lidí v nouzi, podle nových pravidel na něj má od podzimu dosáhnout jen několik tisíc. Zpřísnění podmínek připravil kabinet Andreje Babiše, který hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dneska začít finálně projednávat ve sněmovně. Čínská technologická společnost Huawei vstupuje do letošního roku s ambiciózními plány. Významnou roli v nich hraje umělá inteligence, která firmě pomáhá posilovat pozici na domácím trhu i navzdory rostoucím geopolitickým tlakům. Jednu z největších výzev kariéry má před sebou bojovník Leo Brichta, který 20. června v polské organizaci KSW zabojuje o titul pérové váhy. Může se tak stát prvním českým zástupcem, který v elitní evropské lize získá šampionský opasek. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech přiblíží k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Nejlepší taneční muzika, my jsme Dance Radio. Vládní cenový stropy na pohonné hmoty ve středu, tedy dnes, opět vzrostly. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes o 9 haléřů větší než včera. 44,68 korun za litr. Benzín potom můžou prodávat prodejci maximálně za 44,46

0: Kaufland. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Nejlepší středeční taneční playlist. Tady je Dance Radio, krásný dopolko. Dupin nabídnul vyvrcholení dvou populárních seriálů, taky dva filmové horory nebo novou českou komedii Ovce žerou první. Který z 9 dubnových filmových a televizních premiér doporučují studenti Ústavu filmu a taky audiovizuální kultury Masarykovy univerzity. Pokud vás to zajímá, tak samozřejmě vyhledáte detaily online. Dva z nich se věnují novým návratům populárních seriálů Urgent a Vepři. Jeden nonkonformnímu českému filmu, novýmu, Ovci žerou první, a ve výběru právě tipů od studentů najdete i dva horory či film drama se Zendájou a Robertem Pattinsonem. Tak se můžete nechat inspirovat, co zhlídnout. Další taneční muzika na Dance Radio.

0: Larry Levan on the turntables. Larry Levan on the turntables.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: jsme Dance Radio. V centru Londýna stojí nová socha. Podle BBC se k ní přihlásil, pozor, umělec se záhadnou identitou Banksy. Mimochodem, nedávno médiama projela téměř jistá identifikace právě tohohle umělce, ale aktuálně to vypadá, že to nemusí být pravda. Možná se to nikdy opravdu stoprocentně nedozvíme. Tohleto nový dílo představuje muže v nadživotní velikosti, který odhodlaně kráčí pryč z podstavce a nese vlajku, která mu zakrývá obličej. Rozhodně to upoutá vaši pozornost. Vracíme se k tanečnímu playlistu v celou zprávy a Andy.
1: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
3: No jasně, super.
2: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
3: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
2: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
3: Pánové na burger s trhaným masem.
4: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: Dance Radio. Dance Radio.

Zásoby leteckého paliva se tenčí. Ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol nedávno varoval, že Evropě zbývá přibližně 6 týdnů, než i kvůli konfliktu na Blízkém východě dojdou. Pokud se jeho předpověď naplní, bez paliv bude Evropa na přelomu května a června. Krátce před hlavní sezónou zrušila cestovní kancelář Čedok odlety z letiště v Plané u Českých Budějovic na Krétu. Konkrétně se jedná o všech 18 odletů do Heraklionu. Klienti mají možnost odletět buď z Prahy, anebo jim cestovka nabízí kompenzaci 500 korun. Arsenal je po 20 letech ve finále fotbalové ligy mistrů. V odvětě semifinále doma udolal Atletico Madrid 1-0 po gólu kapitána Bukayo Saky a v součtu s remízou 1-1 z prvního duelu postupuje do boje o ušatý pohár. Počasí. Uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu, očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí ke 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady jeden z rádio hrajeme nejlepší taneční muziku. Do 15 hodin máte dnes poslední šanci zahlasovat do hitparády Dance Radio Chart, a to na našem webu, tedy danceradio.cz. Třeba pro tři novinky z minulého týdne, Lily Palmer, Parisi, Fred Again a Ailar nebo Fred V a What Eva. Na stupních vítězů minulý týden byl Antonín Herbeck na trojce Forget About You, na druhém místě spojení Scooter a WNW, Ray from Outer Space a Adriatic s Eldubrukem a pohodovou hitovkou Lost in Woods brali už dvakrát první místo, vyhrají po třetí, případně tam bude velká změna, uvidíme, je to na vás. Hlasujeme na webovkách Dance Rádia. Další taneční muzika v dopoledne právě pro vás.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. DanceRadio. DanceRadio. Apka DanceRadia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.

3 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland. Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované.

0: plány i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční playlist. Dnes večer vás opět čeká nejúžasnější taneční výběr z celého světa. Startujeme v 18 hodin a těšit se můžete na Nickyho Romera a jeho Protocol Radio Show, Olivera Heldense, DJ Subgate a jeho hosta a taky Jorise Warna, a všechno od 18 hodin warm-upují Enhanced Sessions. 100% si vyberte, pokud si to nepamatujete, rozpis večerních pořadů naleznete na každý den taky v naší aplikaci DanceRadio.cz. Skvělý poslech, tady máte další taneční výběr.
1: Dance Radio. Dance Radio.

To bylo z dnešního tanečního odpoledne všechno. Já se rozloučím na 2 hoďky, protože ve 14 hodin jsem tu opět zpátky s nejlepšíma tanečníma trackama. Teď si dejte od nás jen tu nej muziku bez mluvení, playlist jako vždycky na danceradio.cz nebo v aplikaci a ve 2 tedy opět pokračujeme. Zatím ahoj!

Zatímco dosud mohli mít nárok na sociální bydlení se zvýhodněným nájmem desítky tisíc lidí v nouzi, podle nových pravidel na něj má od podzimu dosáhnout jen několik tisíc. Zpřísnění podmínek připravil kabinet Andreje Babiše, který hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dneska začít finálně projednávat ve sněmovně. Čínská technologická společnost Huawei vstupuje do letošního roku s ambiciózními plány. Významnou roli v nich hraje umělá inteligence, která firmě pomáhá posilovat pozici na domácím trhu i navzdory rostoucím geopolitickým tlakům. Jednu z největších výzev kariéry má před sebou bojovník Leo Brichta, který 20. června v polské organizaci KSW zabojuje o titul pérové váhy. Může se tak stát prvním českým zástupcem, který v elitní evropské lize získá šampionský opasek. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech přiblíží k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Šupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty.

0: za 79,90 a trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: Window kit.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Zásoby leteckého paliva se tenčí. Ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol nedávno varoval, že Evropě zbývá přibližně 6 týdnů, než i kvůli konfliktu na Blízkém východě dojdou. Pokud se jeho předpověď naplní, bez paliv bude Evropa na přelomu května a června. Krátce před hlavní sezónou zrušila cestovní kancelář Čedok odlety z letiště v Plané u Českých Budějovic na Krétu. Konkrétně se jedná o všech 18 odletů do Heraklionu. Klienti mají možnost odletět buď z Prahy, anebo jim cestovka nabízí kompenzaci 500 korun. Arsenal je po 20 letech ve finále fotbalové ligy mistrů. V odvětě semifinále doma udolal Atletico Madrid 1-0 po gólu kapitána Bukayo Saky a v součtu s remízou 1-1 z prvního duelu postupuje do boje o ušatý pohár. Počasí. Uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu, očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí ke 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Šupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebních dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
2: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
3: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
2: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Dance Radio.

Zatímco dosud mohli mít nárok na sociální bydlení se zvýhodněným nájmem desítky tisíc lidí v nouzi, podle nových pravidel na něj má od podzimu dosáhnout jen několik tisíc. Zpřísnění podmínek připravil kabinet Andreje Babiše, který hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dneska začít finálně projednávat ve sněmovně. Čínská technologická společnost Huawei vstupuje do letošního roku s ambiciózními plány. Významnou roli v nich hraje umělá inteligence, která firmě pomáhá posilovat pozici na domácím trhu i navzdory rostoucím geopolitickým tlakům. Jednu z největších výzev kariéry má před sebou bojovník Leo Brichta, který 20. června v polské organizaci KSW zabojuje o titul pérové váhy. Může se tak stát prvním českým zástupcem, který v elitní evropské lize získá šampionský opasek. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech přiblíží k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Ten

0: Aufland.
1: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí Salaší. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
0: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante.

0: Adrian Lux, Savage Skull sa taký Soul Trust Me remix od projektu SID, tady jeden z rádio, krásný odpoledne, nejlepší taneční muzika, máme středu 6. května a Radoslavům rozhodně přejeme jen to nejlepší, dneska je váš den. Já k tomu budu hlavně hodně hrát. Čeká vás třeba úžasná novinka od Kristofa, Give Me The Love, Ferry Corsten Fire, Easy Crossy Midnight a za moment jedna z mých aktuálně nejoblíbenějších věcí. Parisi, Fred Again a Ilar. This is real, disappear, tady to máte a buďte s náma. Ladíte Dance Radio.
1: Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio.

0: Skvělá novinka v playlistu Dance Radia Christoph, Give Me The Love, právě teď ve vašich uších. Podíváme se rychle do hit parády Dance Radio Chart, protože do 15. hodiny máte poslední šanci zahlasovat do hitpošky právě u nás na webu danceradio.cz. Posledních 24 minut na to máte. Minulý týden byl na trojice Antonín Herbeck, spojení Scooter a W&W byli na druhém místě. Adriatic s Eldebrookem už 2 týdny po sobě brali zlato. Uvidíme, jestli zítra po 18. vyhrají znovu, protože samozřejmě zítra v 6 startuje další kolo hitpošky. Teď už Klingan, Gorgon City a Fred V. Jeho Horizon na Dance Radio.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Martin Garrix, Bon High on Life, tady je Dance Radio, nejlepší taneční muzika pokračuje. Už dnes večer pro vás DJ Subgate přichystal další vydání Varmej Music podcastu, startuje přesně ve 22 hodin a uslyšíte tam spoustu zajímavého infa. Taky se dozvíte, co právě DJ Subgate plánuje určitě v následujících termínech a dnes guest mix postaralo přímo autor pořadu, takže si to nenechte ujít na Dance Radio každý týden ve středu od 22. Nezapomeňte taky zahlasovat do hitparády, protože hlasování do zítřejšího kola končí přesně v 15 hodin, tedy za 5 minut. Do té doby MK, Clementine Douglas, Come Find Me nebo moderát Rusty Nails. Celou zprávě a kolega Andy. Úžasný poslech, tady je Dance Radio.

Zásoby leteckého paliva se tenčí. Ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol nedávno varoval, že Evropě zbývá přibližně 6 týdnů, než i kvůli konfliktu na Blízkém východě dojdou. Pokud se jeho předpověď naplní, bez paliv bude Evropa na přelomu května a června. Krátce před hlavní sezónou zrušila cestovní kancelář Čedok odlety z letiště v Plané u Českých Budějovic na Krétu. Konkrétně se jedná o všech 18 odletů do Heraklionu. Klienti mají možnost odletět buď z Prahy, anebo jim cestovka nabízí kompenzaci 500 korun. Arsenal je po 20 letech ve finále fotbalové ligy mistrů. V odvětě semifinále doma udolal Atletico Madrid 1-0 po gólu kapitána Bukayo Saky a v součtu s remízou 1-1 z prvního duelu postupuje do boje o ušatý pohár. Počasí. Uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu, očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí ke 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Německé duo Kajuen Albert, tímto zdravíme kamarády právě z labelu Euphonic. Věc Andy Ospel přímo ve vašich uších na Dance Radio. Kde se můžeme vidět a slyšet tento víkend na Maidenu, tak vězte, že už v sobotu hrajou v pražském klubu Roxy na house party, těším se převelice. Se mnou Tokátko a taky DJ Tadeas a rovnou si myslím, že je dobrý nápad vás pozvat na příští pátek, kdy budu hrát v Pardubicích na Majálesu, tradiční to party místo, a to Club Evolution Ibiza Stage. Tam mě můžete slyšet v pátek od 18. Víc informací nalezete u mě, třeba na Insta, kde mě najdete jako Michael C. Na Dance Radio teď Who, Sam Francisco, Lost Frequencies a novinka s Nathanem Nicholsonem nebo The Prodigy, Out of Space. Tak skvělý odpolko.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Teskovej cez podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

Nejlepší taneční muzika pokračuje na Dance Radio, tahletá velká houseová hitovka. Houseový to elegant, Ferek Don, s ním krásný to hlas Jim Cook, Everything You Need, a samozřejmě pokračujeme i nadále s nejtanečním výběrem za chvíli Low 99, Pumpin', Mousty, Armin van Buuren a Nicole Mudaber House Party a pode mnou už Whitestone, Cat Nestle Angels, náš playlist vždycky v aplikaci nebo na DanceRadio.cz. Užijte si taneční odpoledne, jsme Dance Radio. Oh.

0: zahraniční hudba na plný pecky, tady je Dance Radio Low 99 Bumpin, pokud pátráte po názvu vaší oblíbené skladby, tracku, remixu a tak dále. Vždycky, když ho slyšíte, stačí mrknout na danceradio.cz nebo do aplikace, tu stahujte pro iOS nebo Android a tam samozřejmě naleznete pár hodin zpět komplet náš playlist. Takže žádná vaše oblíbená pecka vám už nemůže uniknout. Dnes pro vás máme taky skvělý večerní program, těšit se můžete na Enhanced Sessions Nickyho Romera, Olivera Heldense, DJ Subgata a jeho set ve One Way Music podcastu a taktéž Jorise Borna. Vyberte si do celý Tiggy, Sigma nebo Kalina Zenders, potom zprávy s Endym, jsme Dance Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Dance Radio. It's been a long night. Think about everything till the sunrise.

Zatímco dosud mohli mít nárok na sociální bydlení se zvýhodněným nájmem desítky tisíc lidí v nouzi, podle nových pravidel na něj má od podzimu dosáhnout jen několik tisíc. Zpřísnění podmínek připravil kabinet Andreje Babiše, který hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dneska začít finálně projednávat ve sněmovně. Čínská technologická společnost Huawei vstupuje do letošního roku s ambiciózními plány. Významnou roli v nich hraje umělá inteligence, která firmě pomáhá posilovat pozici na domácím trhu i navzdory rostoucím geopolitickým tlakům. Jednu z největších výzev kariéry má před sebou bojovník Leo Brichta, který 20. června v polské organizaci KSW zabojuje o titul pérové váhy. Může se tak stát prvním českým zástupcem, který v elitní evropské lize získá šampionský opasek. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech přiblíží k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Scooter. W&W.

0: křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Skvělá aktuální novinka od Onous, Amanda Sy, Goodbye, mimochodem věc z roku 2025, ovšem Fetru Dance Radia od minulého týdne. No a můžu slíbit, že za chvíli se podíváme na hudební novinky pro tento týden, který nasadíme zítra. Počkejte si na to, do té doby Gabriel Dresden, nebo Meduza a Henry Camamil.

Aktuální ohromná hitovka Meduza, Enrique Mamejo, Don't Wanna Go Home. To se rozhodně povedlo. Velký hit. Myslím si, že o víkendu slyšíte třeba ke konci mýho setu v Roxy. Slyšíme se tuhletu sobotu. Mrkneme na hudební novinky pro tento týden, který nasadíme zítra do našeho playlistu. Novinka číslo 1, Duran Jones, The Indications, Lover's Holiday a remix Doslovených Beats od tuzemského projektu Simple Souls. Druhý nový track pro tento týden. Boy Amor, Peter Xen, We Could Be Something. Nasadíme i Glockenbach tentokrát ve spojení se Sam Harper, Lost. A těšit se můžete na tu šlapačku Chris Avantgarde, Concrete Professional. Tady jeden z Radio novinky pro tento týden představený, od zítra je čekejte v rotaci. Dance Radio, za chvilku Oliver Heldens, Bypass nebo ten Snake.

0: Nejlepší taneční muzika, tady jeden z radio, tuhletu houseovku, má na svědomí Mouček a jmenuje se Jealous, výborná to záležitost. Do celý stíháme ještě projekt Interplanetary Criminal, Slow Burner. Taky DC Breaks s Davem Gibsonem, Brief. A nebo Flight Facilities, Forever in my room. Playlist jako vždycky na dance.radio.cz nebo v aplikaci. V appce navíc uvidíte kompletní večerní rozpis shows a můžete nás poslouchat úplně kdekoliv. Stačí vám internet, mobil, tabletu a tak dále. Rozhodně jděte do toho. V celou zprávě jako kolega Andy.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

Miss it a light.

Zásoby leteckého paliva se tenčí. Ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol nedávno varoval, že Evropě zbývá přibližně 6 týdnů, než i kvůli konfliktu na Blízkém východě dojdou. Pokud se jeho předpověď naplní, bez paliv bude Evropa na přelomu května a června. Krátce před hlavní sezónou zrušila cestovní kancelář Čedok odlety z letiště v Plané u Českých Budějovic na Krétu. Konkrétně se jedná o všech 18 odletů do Heraklionu. Klienti mají možnost odletět buď z Prahy, anebo jim cestovka nabízí kompenzaci 500 korun. Arsenal je po 20 letech ve finále fotbalové ligy mistrů. V odvětě semifinále doma udolal Atletico Madrid 1-0 po gólu kapitána Bukayo Saky a v součtu s remízou 1-1 z prvního duelu postupuje do boje o ušatý pohár. Počasí. Uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu, očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí ke 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Linta D-Sex, All I Need. Pohodová to jarní letní píseň, ovšem venku to počasí, tedy už úplně jarně nevypadá, blíží se poměrně silný bouřky, zítra mají být přeháňky úplně celý den, takže pokud někam vyrážíte, rozhodně přizpůsobte svůj oděv právě nadcházejícím počasí. Za chvíli ode mě Tom Novy, Superstar. Dáme i 642, Johna Newmana, What Would I Do? A nebo hned po reklamě novinku Wilkinson, Katie, Alex, Ultraviolet. Tak si to užijte, skvělý taneční podvečer.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.

0: 3,5 litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75

0: Hayden Jamesa Summer Follow Me tady jeden z rádio. Za chvilku si dáme další skvělou pecku. Pendulum Watercolor Denise Shepherda, Shanks Too Late a nebo třeba Davida Getu se Seal Beautiful People. Dnes pro vás máme taky úžasný program. Od 18 hodin Enhanced Sessions, 2 hodiny takových pohodových melodií. Dále tu vidíme jména jako Nicky Romero. Myslím si, že není potřeba tuhletu hvězdu představovat. Protocol Radio Show startuje ve 20.00. Oliver Heldens dodá další vydání Healthy Radio. DJ Subgate připravil Warmay Music podcast, tak si to dejte od 22 hodin a všechno uzavírá holandský mistr Joris Warn, jeho Spectrum Radio, tu je vždy do půlnoci. Teď už slíbená taneční muzika, pojďme si užít náš taneční playlist.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance.

0: Ladíte Dance Radio, tohle je téměř poslední muzika ode mě, a to dnes David Guetta a Beautiful People, do celý Elvis a Chunky XL, Dubs a Badger, nebo JD, velká klasika Plastic Dreams, a potom už si dáte Enhanced Sessions Nickyho Romera, Olivera Heldense, Subgata a Jorise Warna. Já se budu těšit opět zítra od 14. Ráno samozřejmě ranní fresh s Endym, potom Katie. Tak se slyšíme zítra. Mějte se úžasně, krásný zbytek středy. Tady je Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Zatímco dosud mohli mít nárok na sociální bydlení se zvýhodněným nájmem desítky tisíc lidí v nouzi, podle nových pravidel na něj má od podzimu dosáhnout jen několik tisíc. Zpřísnění podmínek připravil kabinet Andreje Babiše, který hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dneska začít finálně projednávat ve sněmovně. Čínská technologická společnost Huawei vstupuje do letošního roku s ambiciózními plány. Významnou roli v nich hraje umělá inteligence, která firmě pomáhá posilovat pozici na domácím trhu i navzdory rostoucím geopolitickým tlakům. Jednu z největších výzev kariéry má před sebou bojovník Leo Brichta, který 20. června v polské organizaci KSW zabojuje o titul pérové váhy. Může se tak stát prvním českým zástupcem, který v elitní evropské lize získá šampionský opasek. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty se v odpoledních maximech přiblíží k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
4: No jasně, super.
3: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
4: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
3: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
4: Pánové na burger s trhaným masem.
5: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Dance Radio. Dance Radio.
9: Live from the Enhanced Studios in London.

0: I'll be back same time, same place next week with Audion taking the reins to celebrate the release of his new track, Sacrifice, with Sam Harper. Until then, look after yourselves, and I'll see you next time for episode 847 of Enhanced Sessions.
1: For more Enhanced Sessions, head to the Enhanced Music YouTube channel.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Dance Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dance Radio. Dance Radio.
6: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Krásný středeční večer všem, je po 22. hodině středa. Vítejte na Dance Radio u dalšího vydání One Way Music Radio Show společně s mojí maličkostí Subgatem. Dnešní show vás provedu já v rámci mýho exkluzivního setu pro partičku We Come One. Videoset najdete na YouTube. Já jsem byl u této partičky přednedávnem na rozhovoru a tuším, že koncem minulého týdne byl zveřejněn online a je taktéž k dostání na YouTube. Samozřejmě si řekneme, kde a kdy se můžeme potkat, co novýho v kuloárech, ale primárně to bude jako vždycky o dobrý muzice. Otvírací track v podobě Hanse Zimmera Black Hawk Down a v mým remixu startuje právě teď a s ním startuje i dnešní vydání One Way Music Radio Show.
1: One Way Music Radio Show.

Úvodní záležitost v podobě remixu, mého remixu na kultovní záležitost od Hanse Zimmera máme za sebou. Myslím si, že ji určitě zapojím zpět do repertoáru. V podkresu už nám pomalu, ale jistě začíná startovat můj set, který byl nahraný v rámci streamu pro partičku Vikam One. Vy si můžete dát ať už rozhovor nebo set na YouTube, kde se obě dvě věci zveřejnily koncem minulého týdne. No a že těch témat a zajímavých témat padalo až. A určitě se na to podívejte, je to poměrně jednoduše dohledatelný a my pojďme na nějakou tu muziku v podobě již zmiňovaného setu mojí maličkosti. Já jsem Subgate, posloucháte One Way Music Radio Show. This is One Way Music Radio.

0: You are listening to One Way Music Radio Show.
1: Doufám, že si společně se mnou užíváte setu, který byl nahraný v rámci streamu pro partičku Become One. Ať už rozhovor nebo set najdete na YouTube. A musím říct, že jsme se tam kolikrát opřeli do velmi peprných to témat. Nicméně, pokud jste někde zaznamenali na internetu nebo na mých soušlech, že pod křídly jedné banky startuje nebo je v běhu projekt Udělej změnu, tak bych vám rád řekl, že ten projekt míří do svojí semifinálové fáze z 200 nebo téměř 200 uchazečů jsem já společně s dalšími členy poroty vybrali 10 semifinalistů, kteří se utkají již teď, respektive v neděli na castingovém kole. Z něhož vyjdou 3 finalisté, kteří budou mít možnost si dát pod mojí taktovkou různý hodiny, kde si vychytají svoje skills nebo kde víc přičuchnou DJingu. No a na konci června proběhne finálový kolo v Ostravě a tam se určí, kdo bude hrát na jedný z velkých stagí na Beats for Love a kdo bude hrát v zóně tohohle z toho bankovního giganta na ten týž festivalu. Moc se na tu záležitost těším, určitě vám v dalším vydání One Way Music Radio Show budu referovat, jaký to bylo, a my pojďme pomalu, ale jistě zase k nějaký muzice.
0: This is One Way Music Radio Show.

Tři čtvrtiny One Way Music Radio Show, pravidelný okýnko, kde si říkáme, kde se potkáváme, kdy se potkáváme. Dneska vás navedu hlavně na moje sociální sítě, kde uvidíte šedl v těch nadcházejících měsíců. Nicméně se máme na co těšit, co nevidět, bude zveřejněna další zajímavost, a to podoba mýho vystoupení na festivalu Mácháč na letošním ročníku. A určitě, pokud vás zajímá, jak se vyvíjí projekt Udělej změnu od nedýdže k profesionálovi, tak určitě mrkejte taky, protože si myslím, že to stojí za velkou pozornost. My jsme pomalu ale jistě ve finále dnešní One Way Music Radio Show.

Z dnešního vydání One Way Music Radio Show je to všechno, děti. Doufám, že jste si poslechli krásnou hudbu. Řekli jsme si pár vlídných slov a skvělých tipů, kde se můžete vydat, kam se můžete podívat a jakou krásnou muziku můžete slyšet. A mějte se moc krásně, nezlobte, užijte si zbytek pracovního týdne a budu se na vás těšit opět na této frekvenci zase za týden po 22. hodině. Mějte se moc krásně. Čágo bágo, pa pa pa. You are listening to One Way Music Radio Show.